0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.

jak děravej mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz
4: Radio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.
7: Jediné mladoboleslavské rádio.

kolem moře, tak pojď hledat břeh. Než pustíme se a než nám dojde dech.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.
0: Posloucháš správně.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Víc hitů než semaforů v Polse.
7: Ladies and gentlemen, put your hands together for all the stars in the world. Tonight's special guest we have...

0: bylo 9 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

0: Tvoje barvy, tvoje jistota.
1: Bylo nebylo, středa 8. července, přeju vám hezký den, máme krátce po 9. hodině. Na rádiu MB posloucháte dopolední rozjezd. Také dnes tu máme několik důležitých témat, které budeme muset probrat. Budeme si samozřejmě hrát tu nejlepší muziku, novinky, devadesátky, tak jak to všichni máme rádi. Už za malou chvíli si řekneme o tom, že počasí nás zase pořádně potrápí. V dopoledním rozjezdu budeme také soutěžit o volňásky na páteční koncerty na Valečově. Tam vystoupí Valda Gang, Luboš Odháněl s kapelou Vix a Devil Heads. Tak buďte s námi, ať se vám příjemně poslouchá.
2: Rádio MB. Rádio MB.

teď bude pro Michala z Prahy, který nám píše, že nás poslouchá nonstop. Také nám psal, že jsme skvělí a že se mu moc líbí muzika. Jsme moc rádi, děkujeme za takové zprávy. Michal nám také psal, že dnes jeho maminka slaví 60. narozeniny. Ke gratulantům se rozhodně přidáváme. Dále nám psala Anetka z Kosmonos. Děkujeme za pozdravy a zdravíme rovněž Matěje z Benátek. Také on nám psal, že jsme se mu naprosto trefili do vkusu. Další muzika je hlavně pro dnešní oslavence, ale i pro vás všechny, co jste napříjmu. Krásné dopoledne.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: on time.
1: Pohodový den, posloucháte Rádio MB. Také Českou republiku na summitu NATO v Ankaře reprezentují dvě samostatné delegace. Tu první vede prezident Petr Pavel, kdežto tu druhou premiér Andrej Babiš. Rozkolu si všimla i zahraniční média. Nejlépe jej ale vystihuje fotografie zveřejněná tureckou prezidentskou kanceláří, kde oba státníci stojí na opačných stranách desítek aliančních lídrů. Takže prezident úplně vpravo a Andrej Babiš úplně vlevo. Fotka už se začala šířit sociálními sítěmi, takže aspoň bude zase o čem mluvit a vtípků bude dostatek. Pavel i Babiš se včera zúčastnili neformální večeře, oba na ní dorazili samozřejmě zvlášť. Mají se rádi, kluci.
2: Rádio MB.
3: Rádio MB.
2: Kde končí signál?
3: My

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni. Ideální počasí na výlet.
0: Rádio MB.

0: 10 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete je vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Žena šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace.

soutěžit o volňásky na Valečovské kulturní léto. Bude to, přátelé, v příští hodině. Takže mějte připravené mobilní telefony s číslem 608 125 300, číhejte a až vás vyzvu, tak stačí se dovolat jako první k nám do studia a koncerty kapel Valda Gang, Kluboše Odháněla a Debilhead si užijete úplně zadáčo. A když jsme u těch koncertů, tak vidíte, jak to letí, přátelé. Už 14. listopadu, což je vlastně za 4 měsíce, oslaví Rádio MBS své 7. narozeniny. Mysleli jsme si, že je to za dlouho, ale ono to zas tak za dlouho není. Pouhé 4 měsíce, no máme co dělat, co se týká příprav.

0: Pokud byste si tuhle party chtěli dát s námi, tak samozřejmě můžete. Lupeny se prodávají na www.ticketlife.cz. Najdete si 7. narozeniny a užijete si to s námi naplno. Nejen zábavu a skvělé drinky, lahodné pivo, ale také bohatou tombolu tam budeme mít a v neposlední řadě 5 skvělých koncertů. Dorazí Alchymie, Green Day Revival, Pekař, Jakub Děkan se svým bandem a Luboš Odháněl s kapelou Vix. 5 skvělých koncertů a cena za lupen velmi příznivá. Právě teď je v předprodeji za 350 korun. Tak nabíhejte na www.ticketlife.cz, najděte si 7. narozeniny Rádia MB. Berte úplně všechny a pořádně si to s námi užijte.
1: Rádio MB, zapni a neřeš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: že se to všechno vrátí. Světová zdravotnická organizace ho přirovnává k pandemii covidu a Česko chystá speciální plán. Zvrat počasí překvapil prý i odborníky, do střední Evropy vpadne arktický vzduch. Právě vysoké teploty nám dali na chvíli vale, bylo to příjemné po horkých dnech, kdy rtuče teploměru na několika místech atakovala 40 stupňů, je tento týden o poznání chladněj. Od víkendu už to ale zase přijde a hlavně příští týden už jsou tam i třicítky, to je za mě třeba ještě naprosto v pořádku. Když to nebude 5 dnů po sobě, třeba 40 stupňů, kdy se pak už v noci nedá ani spát, tak s třicítkami si myslím v pohodě poradíme, to je takové normální léto. A ty výhrušky, že na konci července anebo že v srpnu to bude s počasím zase k nevydržení, no uvidíme, na realitu si počkáme. Na co nečekáme, to je další skvělá muzika, krásnou středu.
1: Rádio MB, za

to znamená, že svátek dnes slaví Nory. Včera jsme mohli oslavit Světový den čokolády, dnes tam nic tak významného nevidím, ale na jednoho narozeninového oslavence bychom zapomenout neměli. A je to tento pán.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: kravát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Dnes bude převážně skoro jasno nebo polojasno. Nejvyšší teploty čekejte mezi 21 a 25 stupni. Ideální počasí na výlet.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: bylo 11 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: už je to tady, už je čas, právě teď soutěžíme o volňásky na páteční koncerty na Valečově. Pod zříceninou tohoto hradu v amfiteátru vystoupí tentokrát Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl s kapelou Vix. Areál bude otevřen od 17:30 večer, lupeny se prodávají na www.vstupnafest.cz a prodávat se budou také přímo na místě, počasí by mělo přát. My také někomu z vás přejeme, kdo se teď dovolá do studia jako první, tak dva volňásky ode mne jednoduše i hned dostane. Telefon 608 125 300.
1: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polse.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rokovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou, širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB.

0: páteční koncerty na Valečově jsme úspěšně rozdali, dnešní soutěž Ta dopolední je za námi, jménový herce jsem si zapsal, no a soutěžit budeme zase zítra mezi 9. a 12. hodinou. Pokud jste dnes neměli štěstí, číhejte zase zítra, no. A pojďme teď v rychlosti také na fotbalový šampionát, protože už známe všechny čtvrtfinalisty. Švýcaři po penaltovém rozstřelu udolali v osmifinále Kolumbii a Argentina, přátelé, včera, nevím, jestli jste na to koukali, ale porazila Egypt 3-2. Přitom už prohrávala 0-2, ale pak úřadoval samozřejmě Lionel Messi. Trenér Egypta cítil velkou křivdu a myslím, že ještě cítí, zlobil se na rozhodčí, ale tak to prostě chodí, tak to je, no. Takže dnes si můžeme dát od fotbalu, od světového šampionátu pauzu a pokračovat budeme zítra. První čtvrtfinále mezi Francií a Marokem se bude hrát od 22 hodin. V pátek pak Španělsko vyzve Belgii.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

tomto roce. Ne, že bychom někde oddávali, ale představíme se na několika svatbách jako DJové. Tohle my totiž máme strašně moc rádi, zábavu, soutěže a všechno, co k tomu patří. Takže nás čekají svatby na Litoměřicku, u Bělé pod Bezdězem, v Sukoradech dokonce také jedna velmi důležitá. No prostě těšíme se na vás. A kdybyste třeba i vy o nějaké té svatbě uvažovali a chtěli jste tam právě nás, je to možné, podívejte se na www.radiomb.cz, tam je sekce svatby a všechno důležité se tam právě dozvíte, je tam i kontakt. Třeba na té poslední svatbě, ta byla teda docela slušně daleko, ale proč ne, my čas máme. Také tam jsme našli hodně nových kamarádů, bylo nám přislíbeno, že za námi dorazí na naší narozeninovou party v listopadu do Bezna, takže se na všechny těšíme, i na nevěstu s ženichem. No a budeme se těšit, že se případně potkáme na některé akci také přímo s vámi. Za chvilku se podíváme na počasí, podíváme se na to, jak bude nejen dnes, ale třeba také zítra. Jsme Rádio MB.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Špatný signál? My jsme všude.

0: kabát nebo kraťasy? Tady je předpověď počasí.
1: Jasně, pojďme se podívat na počasí. Dnes bych řekl naprosto dokonalé. Převážně skoro jasno nebo polojasno a 21 až 25 stupňů Celsia. Zítra opět jasno nebo polojasno a bez srážek a měřit budeme 22 až 26 stupňů. No a pak půjdou teploty pozvolna nahoru až směrem k neděli.
2: Radio MB.

0: bylo 12 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovohradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB.
6: Posloucháš správně.

0: bylo 13 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rádi poradíme. Barvy na stěnu, dřevo, kov, lazury, nářadí,

mám barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: na sukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Špatný signál?
5: My jsme všude. Rádio MB.

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře. Tančí

0: Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.
1: Rádio MB, rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezkou středu, je čas na reportáž. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádné ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka ve sněmovně dále řekl.
1: Já jsem asi před 6 lety byl strůjcem toho, že rodičovský příspěvek už není vlastně jakoby dávka, která je dána pro rodiče za jejich ušlý zisk, pokud se starají o své dítě, ale je to dávka, která je koncipovaná na dítě. To znamená, že každé dítě vyčerpá těch 350 do budoucna 400 tisíc korun a přesto vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
2: Radio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: Rádio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.
1: Hey, I'm doing this like nobody's listening.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení. Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.
6: Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Sleduj Rádio MB na Facebooku a buď v obraze. Facebook Rádia MB, zpravodajství, soutěže, informace a zábava. Najdeš nás i na Instači a na TikToku.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: díky moc.
1: Bylo 14 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
2: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
1: Rádio MB.
3: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hladina šedá jako pondělí, plot smutnější než čekání na výplatu.
1: To chce změnu. Barvy Boleslav Erbenova 790. Zaparkujete přímo před prodejnou a odjedete plní barev. Poradíme vám s výběrem barev na stěnu, dřevo i kov. Přihodíme tmely, nářadí i brusivo. Prostě všechno, co budete potřebovat. Barvy Boleslav, i lazury a dekorace. To je naše specializace. Tak ať to u vás konečně zase hraje barvami. Barvy Boleslav Erbenova 790 Mladá Boleslav. www.barvyboleslav.cz.
2: Rádio MB.
3: Posloucháš správně.

0: Rádia MB, vítám vás u poslechu jediného mladoboleslavského rádia. Na start jsme si dali Sabrinu, její Boys, dál už budou pokračovat Imperio, dáme si zajímavou kapelku Hospodský bordel, no a ke slovu se taky dostane třeba CC Catch. My jsme se tu včera bavili, že už nejenom naše město, ale i my jsme v takovém předdovolenkovém módu, no a tak dneska se budeme dovoleným tak trochu věnovat. Konkrétně dneska to bude o pojištění a o zajímavých úrazech právě třeba na dovolených. Pokud se vám na dovolených stal nějaký zajímavý úraz, určitě mi to napište a určitě si to tady můžeme probrat. Já vás ale každopádně ještě jednou vítám. No a teď už mi nezbývá, než popřát pohodový poslech. Celine Dion, The Power of Love, tak to je muzika dnešního středečního odpoledne. Jdeme na ní.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Rádio MB. Kde končí signál? My

0: názvem. Tahle ta kapela si totiž říká Hospodský bordel. Tohle byl jejich song Ležím a usínám. Kapela Hospodský bordel je až z dalekého Nového Jičína a skýtá hned 9 členů, což je sice asi na pódiu takový pestrý, ale když se potom mají dělit o honorář, děleno 9, no asi toho moc nezbyde, ale oni to určitě dělají hlavně pro radost muziky, no a je to na nich znát. Každopádně, kamarádi, my se dneska věnujeme dovoleným, respektive pojištěním. To byste určitě neměli podceňovat, a když už dáte tolik peněz za dovolenou, několik stovek nebo třeba tisícovka za pojištění už vás nevytrhne, no a může se vám to samozřejmě vyplatit, protože na dovolený může být lékařské ošetření hodně drahé. No a stát se může opravdu cokoliv, i když samozřejmě každý z nás si myslí, že zrovna nám se nestane vůbec nic, tak třeba na pláži vás, přátelé, může zasáhnout kokosový ořech. A možná se právě teď opět smějete, že tohleto je hodně nepravděpodobný, ale podle překvapivý statistiky, tak bát kokosového ořechu způsobí každoročně víc zranění, než třeba útok žraloka. Takže pozor na kokosy, no a určitě nepodceňovat pojištění. A ne, nejsem placený od pojišťovny. Každopádně za chvíli budeme pokračovat v našem povídání. Teď už pokračujeme v muzice. Avril Lavigne, Post Malone a spousta dalšího toho na nás čeká v našem playlistu. Tak se nebudeme zdržovat a jdeme do muziky.
1: Radio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Máme, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Víc hitů než semaforů v Polce.

0: Orchestra Green Green Grass, ano, nebe modré, tráva zelená. A my tu máme léto v plném proudu. Měsíce červenec se nese většinou ve znamení dovolených. Kor tady u nás v Mladé Boleslavi, kdy škodováky čeká 14, možná i 3 nedělní celozávodní dovolená. No a podle toho se de facto vlastně řídí skoro všichni. V červenci tedy většina z nás vyráží na dovolený, no a my se dneska věnujeme pojištěním a úrazům právě na dovolený. Před chvilkou jsme si říkali, že na dovolený se vám může stát úraz dost nečekaný. Může vás zasáhnout takovej kokosovej ořech, který má na svědomí, přátelé, přibližně 150 úmrtí po celém světě za rok. My tady v odpoledním úletu máme rádi bizarnosti, no a tak jsem si jednu, co se pojištění týká, taky našel. Jeden dovolenkář měl totiž strach, že mimo jeho domov by ho na dovolený mohli uníst mimozemšťani. No a představte si, právě proti tomu se dá pojistit taky. Jedna floridská pojišťovna známá jako UFO, Abduction Insurance Company, prodala už přes 6000 pojistek proti únosu mimozemšťanů. Pojistka stojí asi $20, tedy zhruba 460 korun, no a nabízí například pokrytí, případně i psychiatrické péče. Za dalších $5 pak dostanete jako zákazníci papírový certifikát o pravosti. Takže pokud na svý dovolený nechcete fakt nic podcenit, tak si tuhle společnost určitě najděte. Víte, jak se to říká, náhoda je blbec.
1: Radio MB.

0: 15 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Až do 30. září je ve Sboru českých bratří v Mladé Boleslavi otevřena jedinečná výstava Barrandov a film, která představuje originální filmové kostýmy a rekvizity z barrandovských depozitářů. Návštěvníci se mohou těšit také na výstavu filmových fotografií Miloše Schmidbergera a kolekci ikonických filmových plakátů výtvarníka Jaroslava Fischera. Výstava Barrandov a film představuje originální kostýmy a rekvizity z nejslavnějších českých pohádek, které vznikaly ve filmových studiích Barrandov. K vidění jsou tedy například legendární Popelčiny šaty, kostýmy z oblíbené pohádky Z čerty nejsou žerty, roby ze Šíleně smutné princezny i kostýmy z novodobé pohádky Tři bratři.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Question. What is love?

Natíráš, maluješ, renovuješ? Barvy Boleslav jsou tu pro tebe. Mladá Boleslav Erbenova 790. Zapamatuj si, zaparkuješ přímo před prodejnou a my ti rád

0: Vltavské rádio, no a my už se tady přizpůsobujeme i našemu tématu a vlastně přizpůsobujeme se nadcházejícím dovoleným, na který se většina z nás chystá. Tohle to byli Bad Boys Blue, jejich Milenci v písku, dál už bude pokračovat tematický DJ Rames a jeho letní dech, takže léto je všude kolem nás i v éteru Rádia MB. My se tu dnes bavíme o pojistkách a o úrazech, které vás mohou potkat na dovolený. Pojistka je něco, co by člověk neměl podceňovat. My už jsme se bavili o tom, že na dovolený na vás může spadnout kokosový ořech, což je prý častější úraz než napadení žralokem. Můžete se taky pojistit proti tomu, že vás na dovolený unesou ufouni. No a pojistka, která mi dává asi největší smysl, je ta, že se můžete pojistit proti tomu, že na dovolený budete mít špatný počasí. Pokud se to zkrátka nepovede, pokud vám dovolená proprší, no tak můžete po pojišťovně žádat náhradu škody. I my jsme podobnou dovolenou s mým kolegou Davidem kdysi zažili. Celá dovolená byla víceméně zamračená a propršená, ale my jsme si poradili. Výřivka, drinky a pivko, jo, nebylo to tak hrozný. V každém případě, pokud vy se chystáte na dovolenou, tak vám přeju, ať proběhne v co největší pohodě, v klidu a bez úrazů, abyste žádný pojištění nemuseli využívat. Teď už ale využijeme to, že před sebou máme ještě zhruba hodinku našeho odpoledního úletu, no a zahrajeme si. Hrvej, Krištof nebo Madonna dorazí do našich uší prostřednictvím Rádia MB. Jdeme na ně!
1: Rádio MB.
2: Posloucháš správně.

barák děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: www.oknasukorady.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
4: Rádio MB. Rytmus Mladoboleslavska.

0: Letní měsíce se nesou nejenom ve znamení dovolených, o kterých jsme se dneska bavili, ale nesou se třeba taky ve znamení svateb. Svatbou číslo jedna letos byla samozřejmě veselka Taylor Swift, ale i mě čeká jedna a pro mě určitě důležitější. Ne, nebudu se ženit, já tohle už mám za sebou, ale ženit se bude můj nejmladší bráška. Chtěl jsem mu na svatbu zařídit takový malý nebo velký překvapení. Má rád zpěváka, rapera Refu a tak jsme se přes našeho kamaráda Kubu Děkana snažili dohodnout to, že by třeba na svatbu dorazil a novomanželé pozdravil. No, upřímně, ani přes Kubu se nám nepodařila vyjednat nějaká cena, která by nestála víc než celá svatba, ale tak co, pustíme si ho ze Spotify. Každopádně ale o trochu větší štěstí měl jeden manželský pár ze Spojených států. Bratr nevěsty taky zkusil napsat známé osobnosti, jestli by náhodou nedorazil právě na svatbu jeho sestry. Tou známou osobností nebyl nikdo jiný než Martin Garrix, jeden z nejznámějších DJs, který shodou okolností vystupoval o několik desítek metrů vedle v jiném klubu. No a jak asi tušíte, tak je tohle to se povedlo. A nejenom, že dorazil Martin Garrix, ale sebou na tuhletu svatbu přivedl i samotného Eda Sheerana. No tak kamarádi, tomu říkám překvápko. Ani nechci domýšlet tu částku, za kterou by tyhle ty dva přijeli oficiálně, ale tady to zřejmě bylo prostě proto, že se jim chtělo. No uvidíme, taky tajně doufám, že třeba Refu a klidně společně s Kubou Děkanem na naší svatbu dorazej. Uvidíme. Budeme doufat, naděje umírá poslední. Teď už jdeme do další muziky. Jsme Rádio MB a vy užívejte muziku. Jako další už letí ATB a Dopamin. Don't stop.
1: Rádio MB. Vypni hlavu, zapni nás.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek.
0: To už je stejně jedno, mizíme.
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Radio MB.

0: A Radeček, Sex ve sprše, a já bych si troufnul říct, že právě díky téhle písni jsem kdysi poznal právě tuhletu kapelu. A nebylo to přímo od nich, ale tuhletu písničku hrál můj kamarád na kytaru v jednom klubu. Mně se natolik líbila, že jsem začal zjišťovat, kdo že jí má na svědomí. No a právě díky tomu jsem objevil kapelu Opět a Radeček. Ano, myslím, že takhle to bylo. Zdravím Patrika, no a nikdy by mě nenapadlo, že kapela Opět a Radeček jednou taky vystoupí na narozeninách Rádia MB. Kapela, kterou jsem poznal de facto úplně náhodou díky písni Sex ve sprše. Kapela Opět a Radeček s námi tedy oslavila páté narozeniny Rádia MB. No a když už jsme u toho, pojďme si připomenout ty nadcházející, a to už budou, kamarádi, sedmí. Opět to bude v Kulturním domě v Bezně. Bude to 14. listopadu. No a já jsem moc rád, že i tam nám zahrajou naši hudební kamarádi. Tentokrát se narozenin Rádia MB zúčastní Pekař, taky Kuba Děkan, dorazí Green Day Revival, Luboš Odháněl, no a v neposlední řadě taky kapela Alchymie. Takže bude to opět slušná sestava a hlavně bude to opět hodně slušná party. Takže doufám, že už to máte zapsáno v kalendáři. No a doufám, že už máte třeba taky koupený svoje lupeny, protože ty jsou v prodeji na portále Ticketlife. Pokud ještě ne, určitě to napravte. KD Bezno, sedmé narozeniny Rádia MB, portál Ticketlife, a nebo taky na portále Kam večer můžete koupit svoje lupeny a těšit se s náma na 14. listopad. A o téhle akci do té doby ještě určitě uslyšíme, tak si to nenechte ujít. Teď už se ale loučím, kamarádi. 16. hodina klepe na dveře. Za malou chvíli do studia dorazí dnes už podruhé Roman. Tady za mikrofonem mě vystřídá. No a dál vám bude servírovat to nejlepší z muziky. Tedy bude pokračovat v tom, co tu máme rozjetý. Takže dál užívejte, určitě zůstávejte s námi a zůstávejte dobře naladění. To znamená naladění na Rádio MB. Já jsem Luky, zítra se na vás opět těším s odpoledním úletem, ale teď už předávám slovo Romanovi a čau.
1: Špatný signál? My jsme všude. Rádio MB.

0: 16 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Valečovské léto bude pokračovat 10. července. Těšte se na tři skvělé kapely. Dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, Debilheads a Balda Gang. Vstupenky koupíte na www.vstupnafest.cz a nebo přímo na místě. Pokud budete mít štěstí, můžete vyhrát i ve vysílání Rádia MB.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Dvouhodinovku s Lukášem můžeme považovat tedy definitivně za skončenou. Teď už je na řadě hodina s Romanem, u které vás vítám. Za námi kapela Konec konců, před námi další skvělá muzika. V této hodině si dáme po dlouhé době také hudební kvíz. Ale bude to něco pro znalce devadesátek. Takže jestli mezi ně také patříte, rozhodně si na to počkejte a dejte mi výsledek vědět do chatu na našem webu. Na úvod této hodiny bych rád pozdravil i některé naše posluchače, kteří nás pravidelně zdraví právě do chatu. Michal z Prahy, Anička z Benátek, Pavel z Domažlicka, Honza z Kosmonos, přátelé dobré hudby z Mladé Boleslavy a samozřejmě další. Další muzika je ale úplně pro všechny, je to Alex Warren a za malou chvíli si dáme Venga Boys.
1: Radio MB, zapni a neřeš.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka. Radio MB. Vypni hlavu, zapni.

0: Boys, Freedom is the cost.
1: Hezké odpoledne, do uší si dáváte Rádio MB a jak už jsem předeslal, tak teď si dáme hudební kvíz a bude to něco zejména pro znalce a milovníky devadesátek. Dostanete 3 nápovědy a pokud během nich budete vědět název kapely, tak vás můžeme považovat za přeborníka. První nápověda o této kapele je taková, že to vlastně není klasická kapela. Je to projekt britského producenta a remixéra Stevieho Rodveje, který byl v 90. letech jedním z nejuznávanějších tvůrců Eurodance a house hudby. Takže to byla první nápověda. Věděl by už někdo název tohoto projektu? Já přidám další nápovědu. Největším hitem je píseň Rockin' for Myself z roku 94. A poslední nápověda je taková, že ve skladbě zpívá britská zpěvačka Angie Brown. Takže pokud někdo čirou náhodou ví, tak je to opravdu přeborník a má zlatého bludišťáka. No a já to odtajním, je to, přátelé, projekt, který nese název Motivate. A my si dáme právě největší jejich pecku. Rockin' for Myself a Motivate na Rádiu MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB.
6: Radio MB.

0: Skvělá muzika a také devadesátky, které vám jinde těžko zahrají. Taky to je Rádio MB a jsme na to pyšní. Už se nám pomalu blíží 17. hodina, znamená to, že za malou chvíli dojde ke střídání stráží. Do studia dorazí David. Já se na vás budu těšit zase zítra v dopoledním rozjezdu a připomínám, že budeme opět soutěžit o volňásky na páteční Valečov. Protože v pátek to právě na Valečově rozhodně bude stát za to, dorazí Luboš Odháněl s kapelou Vix, také Debilheads a Valda Gang. No a Valda Gang, nejen Valda Gang, to je záruka té skvělé energie. Jestli prostě po celém týdnu potřebujete upustit páru, doporučuju páteční Valečov. A taky hezky pěkně nadále poslouchat Rádio MB a dát si nás pěkně na hlas. Loučím se, předávám mikrofon Davidovi, zítra dopoledne naslyšenou.
1: Rádio MB. My hrajeme, ty posloucháš. Jsme tým.

0: hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Stezka integrovaného záchranného systému bude tuto sobotu 11. července u hotelu Galatea. Můžete si užít dobrodružnou stezku plnou úkolů a zábavy na téma integrovaný záchranný systém. Stezka povede po cyklopěší stezce mezi hotelem a zahradami psychiatrické nemocnice. Hrací kartu i tušku vyzvednete v ulici Bradlecká.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Máme něco po 17. hodině odpolední, krásné středeční pozdní odpoledne z rádia MB přeje David. Dnes mají svátek Nory, takže všechno nejlepší. No a dnešek je také světovým dnem alergií. Připomíná, že alergie dnes trápí miliony lidí po celém světě, takže pokud dnes kýcháte, nemusí to být nachlazení. Příroda je prostě v plné síle. Máme před sebou pohodovou hoďku, ať už jste na cestě domů za volantem, anebo si jen užíváte letní podvečer. Přidáme skvělou muziku, aktuální témata a budeme rádi, když zůstanete s námi. Cestovatelské weby vytahují mácháč, no a jestli se chystáte na dovolenou, i tak byste měli v téhle hodině zbystřit. Jsme Rádio MB, krásný den.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debil Heads a Luboš Odháněl a Vix. Vezmi partu, obuj pohodlný boty, nalaď hlasivky a doraž si užít pořádnou rockovou noc pod hradem Valečov. Lístky se prodávají na www.vstupnafest.cz.
2: Magna!
3: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
2: Magna!
3: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
2: Magna!
3: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
2: Magna!
3: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
2: Magna!
3: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. Magna-automotive.jobs.cz

0: vytahují fenomén mácháče. Přezdívka česká Ibiza se používá už roky a zdá se, že funguje pořád stejně. Přes den voda, večer koncerty a zábava, jen je mezi Ibizou a mácháčem přece jeden rozdíl. Na mácháče vždycky potkáte někoho, kdo byl s vámi na základce. No a co si budeme povídat, ta voda na mácháči taky už nic moc. Nic, pojďme za další muzikou, přeji vám krásný den.
1: Radio MB. Energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí pěkně vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zase něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Radio MB.
7: Posloucháš správně.

mikrofonu Rádia MB David. No a jestli se chystáte na dovolenou letadlem, zbystřete. Odborníci upozorňují, že spousta Čechů vůbec netuší, že při větším zpoždění nebo zrušení letu může získat odškodnění až několik stovek eur. Jen si o něj často vůbec neřeknou. Takže až budete sedět příště třeba 3 hodiny na letišti, možná to nebude jen ztracený čas. Třeba na tom vyděláte i nějaký ty prachy. No nic, já se na vás budu těšit opět zítra, tedy ve čtvrtek 9. Mějte se krásně a zítra po 17. hodině čau. Radio MB.

0: 17 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Truhlářská dílnička pro děti bude tuto sobotu připravena v Muzeu města Mnichovo Hradiště. Dílničky si děti užijí s rodinou Novákových z Mnichovohradišťské jednoty bratrské. Začíná se v 9 hodin.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Hezkou středu, je čas na reportáž. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat jde o dvojnásobek částky. Vládní novelu schválila sněmovna. Opoziční STAN, Piráti a KDU-ČSL neprosadili žádné ze čtveřice návrhů na zavedení valorizace rodičovské. Předlohu, kterou dolní komora upravila také takzvanou superdávku, dostane k posouzení Senát. Ministr práce a sociální věcí Aleš Juchelka ve sněmovně dále řekl.
3: Já jsem asi před 6 lety byl strůjcem toho, že rodičovský příspěvek už není vlastně jakoby dávka, která je dána pro rodiče za jejich ušlý zisk, pokud se starají o své dítě, ale je to dávka, která je koncipovaná na dítě. To znamená, že každé dítě vyčerpá těch 350 do budoucna 400 tisíc korun a přesto vlak nejede. I když se mu narodí potom jako schodeček druhé, třetí, čtvrté dítě, tak vždycky za to dítě dostane přesně tu částku.
0: Rádio MB, Rytmus Mladoboleslavska.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů. Plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradištská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Radio MB, energie Mladoboleslavska. Udáváme rytmus regionu.

0: 19 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: V neděli můžete vyrazit do letního kina v Dobrovici. Ve dvoře za radnicí se bude promítat Barbie. Tento letní bestseller si nenechte ujít od 9:30 večer. Vstupné na místě za 100 korun.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

děravej, mě do postele fičí. Snad známý poraděj, jinak jsem

0: sukoradi.cz.
1: Pozor, v pátek 10. července bude pod hradem Valečov hlučněji než na rodinné oslavě. Na pódiu to rozbalí Valda Gang, Debilheads a Luboš Odháněl a Vix. Ve

0: vstup na fest.cz.
1: Magna!
2: Jsme lídr v oblasti výroby automobilových sedaček.
1: Magna!
2: Náš moderní závod naleznete v průmyslové zóně Řepov u Mladé Boleslavy.
1: Magna!
2: To je jistota stálého zaměstnání. Naši zaměstnanci jsou pro nás na prvním místě.
1: Magna!
2: Máme pro vás náborový příspěvek 20 000 korun. Smlouvu na dobu neurčitou. Širokou škálu benefitů a čisté pracovní prostředí.
1: Magna!
2: Práce, která dává smysl a stabilita, kterou si zasloužíte. magna@automotive.jobs.cz.
3: Rádio MB. Kde končí signál?
1: My

ale 14. listopadu bude v KD Bezno dobře. Vystoupí nejen Luboš Odháněl, ale také Green Day Revival. Zazní pecky od Pekaře.

dívám. Sedmé narozeniny Rádia MB, KD Beznoč 14. listopadu. Lupeny za 350 korun se prodávají na www.ticketlife.cz.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, vedlení.
1: Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
2: Na co zase?
1: Neptej se, prostě vodu, rychle!
2: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
1: To už je stejně jedno, mizíme!
3: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
4: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
5: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
4: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
5: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
6: Rádio MB. Rádio MB.

0: 20 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Promítání kinematografu Bratří Čadíků se uskuteční od 16. do 19. července na Husově náměstí v Benátkách. Projekce obvykle začínají posetnění. Promítat se budou filmy Moře na dvoře, Kouzlo derby, Boží úlet a Bláznivý marsupilami.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: hlásíme menší zpoždění, dochází nám energie. Řešení? Nouzové přistání na D10 u Bakova nad Jizerou. V restauraci Letadlo si můžete dát menu přímo na palubě nebo rychlé občerstvení v areálu.
1: Děti vyšlete do zážitkové zóny a vy zaparkujete pod křídlem s kávou. A pak povinný palubní program. Točená zmrzlina z Opočna.
0: Pozor, hrozí opakované přistání. Restaurace Letadlo na D10 u Bakova nad Jizerou s bezpečnějším napojením na dálnici. Zastávka, kde si odpočine celá posádka.
2: Rádio MB.

0: Hezký den vám přeje Diesel Auto Junek. Prodej kvalitních prověřených dieselových vozů, plnění klimatizací novým typem chladiva. Židně ves u Mladé Boleslavy, směr Jičín. www.diesel-auto.cz.
1: Mami, co bude k obědu?
2: Dneska mám prázdniny.
1: A co bude k večeři?
2: Pořád mám prázdniny.
3: Tak já objednávám pizzu Christe.
2: Vidíš, proto jsem si tě brala.
4: Nechte vaření na jindy, vychutnejte si léto i skvělé jídlo. Pizza Christe, Hradišťská 29 Kosmonosy. Objednávat lze také na www.pizzachriste.cz nebo přes aplikaci.
5: Rádio MB. Kde končí signál, my

0: 21 hodin. Kam za zábavou na Mladoboleslavsku?
1: Dobrovická muzea zvou na ukázkovou silnici nákladních a užitkových aut na dálkové ovládání klubu RC Truck Hradec Králové. Program hlavně pro děti bude zajištěn v sobotu 22. i v neděli 23. srpna.
0: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.
3: Hello time boy, this is your operator. Get ready for mission return to paradise.

0: Jedna fáze, druhá fáze, třetí, pěkně, bedlení. Au, aha, tak vedle, nebo, a je. Mámo, rychle vodu!
1: Na co zase?
0: Neptej se, prostě vodu, rychle!
1: Se zas něčem vrtáš? Já jsem ti říkala, ať se na to. Vždyť to neteče, že ty jsi ten kohoutek?
0: To už je stejně jedno, mizíme!
2: Obraťte se raději na odborníky. Provádíme elektromontáže, servis, revize kotlů a komplet instalatérství, včetně plynu a topení. Volejte firmu Cornell. Telefon 602 557 458 www.cornell.cz.
3: Letní scéna Michalovická Putna je otevřena každý prázdninový víkend.
4: V sobotu 11. července vystoupí na Putně od 19 hodin legendární folková a countryová skupina Hop Trop. V neděli vaše děti čeká od 15 hodin pohádka s názvem Luciáš.
3: Jak se budete bavit, nám rozhodně není putna.
4: Více o programu na www.kultura.mb.cz.
5: Rádio MB.
6: Jediné mladoboleslavské rádio.

0: Zámecké slavnosti spojené s oslavou 500. výročí založení zámku v Benátkách nad Jizerou se uskuteční 28. a 29. srpna. Kromě tradičních slavností a historických vystoupení je součástí programu také oblíbená jízda pravidelnosti.
1: Rádio MB.
2: Jediné mladoboleslavské rádio.

Kde končí signál, my začínáme.